Morál je zaprašen, etika fikcia. Svět bez mene, ko smrti znehatá.